0: Král Burger. Zrovna byl v Burger Centru a rozhodl se podpravit svoji postavu a jít do fitness centru. Ale když ušel, tak ho zastavila policie a řekla mu, že byl strašně pomalej a ani babička přes něj nemohla jít. Ale mezi tím ho naštěstí potkal bodybuilder, který mu řekl, že by mu mohl s tím pomoct a že ho má policie nechat bejt. No a naštěstí za 2 roky už to bylo v pohodě a dokonce i se stál fitness král.
1: One day, the King of Burgers was coming from Burger Center and he was heading to the fitness center. While he was driving, the police stopped him because he was going too slow. No one could get around him, not even grandmas. Then a bodybuilder came and he told the police that he should leave the King of Burgers alone to go to the fitness center and that he will help him. And in 2 years, he became the king of fitness.